Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Rádio Hej.
1: No, chlapče, to už tady bylo.
2: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: baví.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 4 hodiny.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.
6: Na nic si ne...

0: poslouchat Radio Hej. Naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Radio Hey.

Playradio.cz. What happens when

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: počasí. Počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů a foukat bude slabý vítr severních směrů. V neděli bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Hezký víkend vám ze studia přeje Veronika.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, právě začíná další díl pořadu Hudební výročí, ve kterém se budeme zabývat tentokrát 18. kalendářním týdnem, takže přeji pěkný poslech.

30. dubna v roce 1977 Led Zeppelin vytvořili tehdejší světový rekord, když na jejich koncert přišlo do Michiganu 76 229 lidí a v roce 1971 se narodil Chris Henderson, kytarista v kaple Three Doors Down, takže my si je teď pouštíme a je tady song It's Not My Time.

1. května v roce 1980 jeho africká vláda zakázala skladbu Another Brick in the Wall od Pink Floydu, protože ji černošská mládež začala vyznávat jako svůj protestní song proti úrovni vzdělávání a školství zemi. Takže my si ji teď pouštíme.

My se teď krátce přeneseme na českou scénu, protože 2. května v roce 1942 se narodil lídr, kytarista a zpěvák kapely Olympic Petr Janda.

Přátelé, všechny události 18. kalendářního týdne jsou za námi a to znamená, že končí i další díl pořadu Hudební výročí. Takže já se s vámi musím rozloučit a my se uslyšíme zase za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Víte, co je to volatilita?
2: Nutkání chovat se jako vůl?
3: Jo, to je opak promiskuity.
2: To je, když někdo pořád volá?
1: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte Hey Radio. Hey Radio.
5: Full time, rock for you. Radio Hey.

0: Počasí. Počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů a foukat bude slabý vítr severních směrů. V neděli bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Hezký víkend vám ze studia přeje Veronika.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu Hej.

0: Ahoj, rokeři! Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Počasí. Počasí.
2: V sobotu bude polojasno až oblačno. Ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů a foukat bude slabý vítr severních směrů. V neděli bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Hezký víkend vám ze studia přeje Veronika.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.
2: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání, šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
3: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

0: pacienté, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
0: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte. 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů. Ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
3: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: Počasí.
1: V sobotu bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů a foukat bude slabý vítr severních směrů. V neděli bude jasno až polojasno a nejvyšší denní teploty 20 až 25 stupňů a foukat má slabý jihovýchodní vítr. Hezký víkend vám ze studia přeje Veronika.

0: Bylo 12 hodin, posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Ahoj, tady je Radek Řezníček z kapely Alžběta. Zdravím všechny posluchače Rádia Hej. Chtěli bychom vám představit naši novou skladbu Čarodějka, ke které nedávno vyšel i nový videoklip. Doufáme, že vás skladba Čarodějka okouzlí a přejeme příjemný poslech. Vaše Alžběta.

0: chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Radio Hey. The power of rock. The power of rock.

Čau, tady Viktor Dix z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Ahoj, rokeři! Oslavte s námi 20 let rock opery Praha. Oidipus Tyrannus jsou velké operní a rockové hlasy. Ohnivá akrobacie, virtuózní kapela. 13. května od 19 hodin v rock opeře Praha. Rock opera CZ.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt reklama na radiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce.

0: Začíná playlist Music na rádiu Hey, ve kterém i tentokrát zmapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dneska se podíváme na čerstvá alba třeba od Bring Me the Horizon nebo Foo Fighters, omrkneme nové singly a desky, které jsou na obzoru, dáme taky nějakou českou muziku a jako bonus nějaké to hudební ohlédnutí. Tak co říkáte, jdeme na to?
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

Britská kapela Bring Me the Horizon vydala nový koncertní film a živák s názvem Live in São Paulo. Záznam vznikl na konci listopadu v roce 2024, jak už název napovídá, v brazilském São Paulo, a podle samotné kapely jde o jejich vůbec nejlepší koncert. Fanoušci se tedy těší z pohlcujícího audiovizuálního zážitku. Nechybí záběry z dronů, několik kamerových úhlů ani autentické momenty přímo z publika. Setlist přitom mapuje celou kariéru kapely. Film se letos na jaře promítal i v kinech po celém světě a od dubna je dostupný také digitálně a na fyzických nosičích. Bring Me the Horizon tak znovu ukazují, proč patří mezi nejvýraznější jména současné rockové scény.

Američtí rockeři Foo Fighters jsou zpátky a tentokrát opravdu pořádně nahlas. V pátek 24. dubna vydali své už 12. studiové album. Ta deska vznikala v letech 2024 až 2025 a přináší návrat k syrovému energickému rocku, který tuhle kapelu proslavil. Zásadní novinkou je i změna za bicími. Poprvé se na albu představuje Ilan Rubin, který dodal nahrávce novou energii. To album má jen něco přes 36 minut, takže jde o nejkratší desku kapely vůbec, ale rozhodně ne o tu nejslabší, ba právě naopak. Kritici mluví o návratu ke kořenům a změně.

Německý kytarový mák a virtuos Axel Rudi Pell vydal v březnu své nové studiové album Ghost Town, se jmenuje, už jsme o něm v našem pořadu mluvili. A na tomhle albu najdete poctivý hard rock, plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Na albu mimo jiné najdete také duet s legendárním Udo Dirkschneiderem. No a protože náš pořad Playlist Music je vysoce specializovaný hudební pořad pro náročného posluchače, tak s dovolením tuto skladbu zahrajeme jako dnešní speciální bonus. Myslím, že vám udělá radost, tedy mě osobně úplně nadchla.

Posloucháte playlist Music a teď tu máme něco pro všechny milovníky pořádně ostrých kytar. Řecký virtuos Gus J vydává nové album Steel Banner, které vrací do hry čistokrevný heavy metal v té nejenergičtější podobě. Někdejší kytarista Ozzy Osbourne opět ukazuje, že technika není všechno, důležité jsou hlavně silné melodie, dravé riffy a atmosféra. Na desce hostují také Doro, Matt Barlow, Ronnie Romero, takže o metalovou sílu rozhodně není nouze. A právě z novinky Steel Barn si teď pustíme další ukázku.

0: Tolik dnes k aktuálním albům, no a my se za malou chvíli podíváme na nové singly a v té souvislosti si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Posloucháte Playlist Music.
1: Rádio je slyšet!

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na nové singly a taky si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Švédská hardrocková legenda Europe se po 9 letech vrací na scénu s novým studiovým albem Come This Madness, které vyjde už 25. září. První ochutnávkou je single One and One, který podle frontmana kapely patří k nejzásadnějším skladbám desky, kombinuje návrat ke kořenům kapely s odrazem dnešního světa. A pozor, to ještě není všechno. Europe vyráží na velké turné ke 40. výročí ikonického alba The Final Countdown. Start je naplánovaný na 30. září a čeká nás spojení legendární minulosti s novou energií.

Teď tu máme švédskou moderní metalovou formaci Metalite. Tahle kapela chystá na letošní podzim své studiové album s názvem Discovery. Deska naváže na předchozí konceptuální příběh z alba Expedition One a znovu posluchače vtáhne do futuristického světa plného technologií, vesmíru a hledání lidské identity. Kapela už naznačila směr novinky několika singly a jeden z nich si za chvilku pustíme. Přesné datum vydání zatím známé není, ale jisté je jedno. Discovery patří mezi nejočekávanější metalové novinky letošního podzimu.

Německá heavy metalová legenda UDO chystá na začátek příštího roku opravdu výjimečné trojité výroční turné. A proč hned trojité? No, protože oslaví hned tři velké milníky. 75. narozeniny frontmana Udo Drechschneidera, 40 let existence kapely a také vydání svého jubilejního 20. alba. Novinka naváže na úspěšnou desku Touchdown a vyjde začátkem příštího roku. Fanoušci se tak můžou těšit nejen na osvědčené hity, ale taky na zbrusu nový materiál. No a dobrou zprávou je i to, že UDO nevynechají ani Českou republiku, 8. února zahrají v Ostravě a o den později 9. února v brněnském Sonocentru. Takže pokud máte rádi poctivý německý heavy metal, tak si tohle rozhodně nenecháte

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Tohle je stále Playlist Music na rádiu Hey a teď si myslím, že je ta správná chvíle mrknout na domácí hudební scénu. Kapela Martyho Banda vznikla v roce 2019 a má za sebou desítky odehraných koncertů v klubech, na letních festivalech, vinobraních, pivofestech, firemních i dětských dnech, zkrátka kde se dá. V témže roce, tedy v roce 2019, vydali debutový single a ten samý rok na podzim odjeli turné jako předskokan kapely Jelen. Díky vydanému singlu se jejich hudba dostala do rotací některých českých rádií a do širokého povědomí posluchačů. Druhý single, ten se jmenoval Fata Morgana, tak kapela vydala pod producentským dohledem Petra Lebedy z kapely Rybičky 48, se kterou kapela občas vystupuje jako host na jejich koncertech. V roce 2023 si kapelu jako hosta na svých koncertech vybrala sama i skupina Činasky. Z jejich druhého alba si možná vzpomenete na píseň Loser, která bodovala v různých hitparádách a znát ji můžete i z vysílání známých rádií, včetně Rádia Hey. Kapelník Martin Hon byl také hostem na Rádiu Hey, no a já jsem tedy moc rád, že vám dnes mohu představit a zahrát jednu z novinek, kterou kapela před časem vydala.

Česká rocková stálice, mluvím teď o kapele Zakázaný ovoce, vydala na začátku roku své 8. studiové album Mezi láskou a nenávistí. Novinka navazuje nejen na předchozí desku Svět se změnil, ale i na loňské oslavy 20 let kapely. Na albu nechybí ani skladba Jack and Sally, která původně vznikla už v roce 2014 a později se přetavila v hit Zastávka na znamení. Nová deska vznikala pod producentským dohledem Honzy Chudana ze skupiny Škvor a znovu spojila autorskou dvojici Jaris a Štěpán Soukup. Kapela sama mluví o nejdospělejší nahrávce své historie. Po vydání alba vyrazila kapela na jarní klubové turné, které vyvrcholí velkým křtem 6. června na pražském Střeleckém ostrově.

Náš pořad Playlist Music dospěl ke svému závěru a já se s vámi pro dnešek rozloučím takovým malým ohlédnutím. A tentokrát se podíváme o 2 roky zpátky. Před 2 lety touto dobou přicházel virtuózní kytarista Marty Friedman s emotivním singlem Dead of Winter. Skladba byla druhou ochutnávkou z jeho solového alba Drama.

Ty Friedman dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové a metalové scény. A to je z Playlist Music pro dnešek všechno. Jsem moc rád, že jste poslouchali, mějte se moc hezky, loučí se Standa Čeněk a příště zase naslyšenou.

0: Víte, co je to volatilita?
1: Nutkání chovat se jako vůl?
2: Jo, to je opak promiskuity.
1: To je, když někdo pořád volá?
3: Volatilita je míra kolísání finančního aktiva tak typická pro kryptoměny. Mnohem více se o Bitcoinu a kryptu dozvíš na největší české kryptoměnové konferenci CryptoByte 16. května na Technické univerzitě v Liberci. Víc než 30 speakerů, ekonomové, Bitcoin maxíci, anarchisti i geekové. Kup si vstupenku a vyhraj let vrtulníkem nad Ještědem. CryptoByte 16. května Liberec. Více na CryptoByte.cz.
4: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
5: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
6: Jste nespokojeni s politickou situací? Trápí vás zaměstnání šéf? Hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou?
7: Nevadí, je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.

řeky Nýl, bydlel starý krokodýl. O míle vždycky snil, však nikdy se s ním neumyl. Na břehu řeky Nýl, bydlel starý krokodýl. Nikdy se neumyl, tak smrděl na příčno.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava u mikrofonu Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl. Tentokrát to bude díl bez hosta, ale věřím tomu, že bude i tak pro vás zajímavý, protože si povíme zajímavosti o kapelách z klubové scény. Vy mi často píšete nebo i říkáte, že tenhle ten pořad vám pomáhá objevovat kapely, které jsou vlastně v České republice, ale i v zahraničí a hrajou spíš takovou tu klubovou scénu. No a jednou z těchto těch kapel, kterou jste měli možnost tady tak trochu objevit, ale samozřejmě nejenom tady, je kapela Reflections of Karma, kde kapelníkem je Maťko Myšík. Maťko Myšík, známý youtuber, který má pořad Kytarová zbrojnice, a pokud ten pořad znáte a máte ho rádi, tak Maťo připravil další Kytarovou zbrojnici live. Bude to v sobotu 30. května už od 11 hodin v Praze v kulturním domě Barikádníků na legendární Barče, kde bude takový jako v uvozovkách veletrh kytar a kytarových aparátů a efektů a toho všeho, a k tomu doprovodný program, kde se hraje a povídá o kytarách a tak dál. Takže moc to doporučuji, je to 30. května od 11 hodin. No a samozřejmě Maťo koncertuje z Reflections of Karma, když se kouknete na jejich Facebook, tak tam těch koncertů je celá hromada. Nejbližší koncerty, které mají, je 16. května v Brně a 23. května v Trhových Svinech. Tak, pojďme si dát dvakrát Reflections of Karma.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněly Reflections of Karma a tam takovým kapelníkem je Maťko Myšík, znáte ho asi z YouTube, z pořadu Kytarová zbrojnice. A ještě jednou připomínám, že 30. května v Praze na Barče bude Kytarová zbrojnice live. Už je to od 11 hodin, sobota 30. května, doporučuju, budou tam možnosti vyzkoušet různé kytary, aparáty, domluvit si koupit těchto těch věcí, samozřejmě krabičky a tak dále, bude tam krásný doprovodný program, takže 30. května v Praze na Barče. No a my pokračujeme v mapování té v uvozovkách klubové scény a další, koho jste měli možnost nejenom tady, ale taky tady objevit, je Michal Skořepa a jeho alter ego Pan Lynx, ale samozřejmě i kapela Pan Lynx. Je to takové zjevení na této scéně, vydali dvě alba, obě alba byla nominovaná na ceny Anděl, ale ani jednou to neproměnili, snad se to povede po třetí. A Pan Lynx, když jsme u těch koncertů, které tady tak jako avizují, tak oni mají na svých stránkách především koncert ve Futuru z The Switch, ale to je až v listopadu, 24. listopadu, ale do té doby hrají na různých festivalech, tak si tady aspoň dva nějakým způsobem uvedeme. První takový speciální je 5.7. Tom Alive v Praze, což jsou narozeniny Toma Frédeho z Imodium, ale k tomu se ještě dostaneme. No a pak samozřejmě krásné ztráty, nebo krásný ztráty, 14. až 15.8. ve Všeticích, kde hraje mimochodem i třeba Čechomor, nebo Klára Vytisková, nebo Aneta Langerová. A samozřejmě je to festival Michala Prokopa v Framus 5. Co jsem tak slyšel, tak je snad už vyprodaný, nevím, když tak na to mrkněte. Na každý pád tady je dvakrát Pan Lynx.

Jo, a pupiku, když už seš tady, mám pro tebe

Na rádiu Hey a na rádiu Sázava dozněl dvakrát pan Lynx, no a my si děláme takový vhled do klubové scény. Další kapelu, kterou bych tady rád zmínil, a samozřejmě byl tady i hostem Dan Frimmel, taky youtuber, podobně jako Maťo Mišík. Dan Frimmel má hračky na hraní a recky na vaše pecky, takže ho možná znáte z YouTube, ale má skvělou kapelu Mean Messiah a Mean Messiah budou mít taky teďko nějaké koncerty, takže si je pojďme tady říct a pak si dáme dvakrát Mean Messiah. Takže 22. května to bude Boogerfest v KD Stará Ves u Rýmařova, takže tam vás zveme. No a potom mrkneme na vlastně červenec, tak to je 11.7. Fest Chřibská a 18.7. ještě zahrajou v Trhových Svinech. Takže dvakrát Mean Messiah na rádiu Hey a Sázava.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněly dvakrát Mean Messiah. My si děláme takový jakoby klubový vhled. No a pár písniček zpátky jsem zmínil kapelu Imodium a Tomáše Frédeho. Tomáš Frédé bude slavit svých 40 let na scéně, ne, ale na tomhletom světě. No a k tomu vlastně chystá takový krásný koncert v Praze, bude se to jmenovat Tom Alive Fest, bude to 5.7. a kromě zmíněného pana Linkse tam zahrajou i další kapely, ale především kromě domácí kapely Tomáše Frédeho Imodium tam zahraje s dvěma dalšíma kapelama, se kterýma zpívá, jedna je Labe a druhá je Walkmans, takže si to určitě nenechte ujít. No a kromě toho ještě Imodium zahrajou 26. v Čeradicích, takže zveme na Imodium a pojďme si dát dvakrát Imodium.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněli dvakrát Imodium. Děláme si takový klubový vhled a bavíme se o různých koncertech, i když teď spíš z těch klubů se jde ven a hraje se na open airech. No ale občas se hraje i vlastně v těch klubech. No a další, na koho bych vás rád pozval, je 13. století. Samozřejmě znáte, jsou to nestoři gotického roku a 13. století má docela dost těch koncertů, tak takový docela blížící se a důležitý je 22. května v Drnovicích u Vyškova, kde zahrají s kapelou Pačes. S kapelou Pačes mimochodem zpívá Bára Basiková, nebo zpívala 4 roky a tohle je takový rozlučkový koncert s ní, takže doporučuji. No a 13. století potom zahraje 26. v domácí Jihlavě na Březfestu a potom budou samozřejmě na Bazin Fire Festu ve Spáleném Poříčí, takže to je od 25. do 27. 6. a tady je dvakrát 13. století.

to chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava doznělo dvakrát 13. století a uděláme si takový oslý můstek. Na závěr tohoto pořadu bych vás rád pozval i na svoji kapelu, také gothic rockovou, jmenuje se Projekt 13 a my budeme hrát 23. května v Panenském Týnci přímo uvnitř toho nádherného nedostavěného gotického chrámu Panny Marie a budeme tam hrát sami, budeme hrát dlouho a bude to s videomappingem, takže na ten chrám opravdu budeme dělat různé vizuály a myslím si, že to bude opravdu stát za to. Předprodej je na qrticket.cz, zbývá asi 20 lístků, takže budeme rádi, když to vyprodáte a užijete si s námi tenhle ten koncert. A na závěr tedy dvakrát projekt 13, to je dneska všechno. Od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou těší Matěj Lipský.

0: MCAR Studio. MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Bylo 17 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Procente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Vám tady neděli. Z nedělí přichází pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Od mikrofonu Rádia Hyva zdraví a vítá Honza Kulík. Než se dáme do Lennona a Dickinsona, tak si dáme odebírák pozdního odpoledne. A ten Lennon, že jo, Dickinson, ano. Iron Maiden dneska asi. Tak jdem na to.

A ironie nám dohráli, tak jdeme do toho kalendáře. Co se semlelo v dějinách muziky 10. května? Tak čím bychom začali? Vidím tady rok 46 dokonce dvakrát. Tak ve 44. poprvně se 10. května narodil Jackie Lomax. A to je zpět. Ve 46. se 10. května narodil Dave Mason. Takhle, to by bylo lepší. Traffic a pochopitelně taky Fleetwood Mac.

A co bychom měli dalšího tady? Vidím tady, jak jsem říkal, 46. po druhý. A to se 10. května narodil Donovan. Donovan Philip Leitch, písničkář. Zkusíme to, no.

správně, je to Evenel, jak jste poznali, tak to bychom měli, nebudete tomu věřit, jo, ale 46. ještě po třetí, tak po třetí 10. května se narodil Graham Goldman, to jsou 10cc.

Takhle my jsme měli ten CC, co tady máme dalšího, schválně teda. V roce 47 se 10. října narodil Vic Hermes. To jsou Christy, to je známá kapela.

Podíváme se dále a máme tady, co tady máme? Máme tady rok 54, to se 10. května narodil Ivan Hlas. Žízeň, hejma a hlas, žlutej pes, navi, papája, na hlas. Hromada kapel. My si dáme Ivana Hlase a nějakou řachačku pěknou.

Ivan Hlas v kalendáři Rádia Hej a zapomněl jsem mimo jiné na rok 52, to musím napravit hned. 10. května se narodil Lee Brillet, to je mimo jiné, kdy vystupoval v kapele Lee Johna Collisona, taky další kapela, ve které hrál, a to je Dr. Feelgood.

V roce 1957, 10. května se narodil Sid Vicious, což kapelu snadno uhodnete, to jsou Pistole, tedy Sex Pistols. Co bychom si od nich pustili? A vám pustím jednu veselou věc z alba Velký rock'n'rollový podvod. Ministerstvo hudby varuje. Poslech této skladby může být pro fanoušky Franka Sinatry velmi šokující.

Dobrý, takový veselý to bylo. Pak tady máme rok 1960, to se narodil Bono, vlastním jménem Paul David News Hewson. To jsou YouTube, to je pochopitelný. Sadíme asi na kvalitu zřejmě a na tradici, s tebou nebo bez tebe, dejme tomu, sami na to. To se nechá poslouchat, to je... Tím nic neskazím.

1961, 10. května se narodil Jaroslav Stuchlý. To je strýček Michael, Maradona Jazz, Vanessa a Blues Union a taky pochopitelně Plexis. Na to nesmíme zapomenout, to je důležité.

Tak, Plexis a v roce 1964, 10. května, Dusty Springfield se poprvé objeví na amerických televizních obrazovkách, a to dokonce v pořadu Eda Sullivana, což to byl velice prestižní pořad. Jo, tam, kdo nevystupoval z umělců, tak nežil. Dusty Springfield byla vynikající pěvkyně, bohužel už na něj mezi námi. Já vám pustím píseň s ní, tedy z Dusty Springfield, která se objevila i ve filmu Smůla na patách. To byl americký film, za bolševika ho promítali tady u nás, a to už byla normalizace. Zřejmě asi cenzora boleli zuby, nebo měl nějaký trable, a nebo měl

10. května 1969 Turtles společně s kapelou Temptation, teda s pěveckou formací Temptation, aby byl přesný, koncertují v Bílém domě pro Trici, dceru prezidenta Nixona. Mark Wallman z Turtles během koncertu pětkrát spadne z pódia. Doufám, že se dobře bavili v Bílém domě. Tam se teď třeba dějou daleko horší věci, ale zase na druhou stranu jsou posluchači, kteří si hned pomyslí něco o nějakém ožralství, nebo dokonce o drogách. Já si myslím, že to tak nebylo. Člověk pravidelně, kdysi taky mládí vystupující na prkna, která znamenají svět, ohledně muziky, tak vím, co dokážou udělat třeba špatně sešroubovaný praktikábly. Jo. To jste dole ani nevíte jak. No my si pustíme ty Turtles. Tady jsou.

přátelé, to je naprostá bomba. Apple teda končí, jo. A zaradovali se možná příznivci Androidu, ty, co mají telefon s ohryskem, teda tak asi se zděsili. Není to poplačená zpráva. Stalo se to v roce 75 a Apple, nikoli tedy Apple jako softwarová firma, ale Apple Records, firma, kterou provozovali Beatles, nakladatelství, tak to končilo bankrotem. No není divu, při tom hospodaření, jaký tam vedli, tak to by byl zázrak, kdyby to přežili, že? A já vám pustím jednu z desek. Apple měli takový to jabko na etiketě, ale ne nakousnutý, abyste si to pořád nepletli s tím ohryskem. A nahrávala u nich třeba u Apple Mary Hopkin. No a to je pro dnešek z kalendáře na 10. hudebního. Z kalendáře hudebního na 10. květen všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Nic si nehrajem. Tak, máme tady. Máme tady. Mrknu se na to. Jára Mrkvička, náš stálý posluchač, zdravíme. Píše pro Ládu Pitla do Mokrý Hoty a taky, co jsou všichni hasičárně, na pivu. Tak zdravíme dobráky z Mokrý Hoty. Noc kouzel, Pavla Kapitánová, Brichta to bude.

Tak to bychom měli Aleše Brichtu, Pavlu Kapitánovou, jak bylo vidno teď. A máme tady další přání. Další přání tady máme Vladěnku. Vladěnka píše, že posílá krásný pozdrav tatínkovi Honzíkovi, moc nám chybíš a rádi bychom tě měli mít u sebe, tvoje holky. Co to bude? Vajíc? Tak to je docela dobrý.

Podíváme se na sever republiky, tak jasný podještět. Jerry píše, prosím vaspíky pro Ivanku a Zuzku. Tak zdravíme Zuzku, Ivanku i Jerryho. A máte to tady, no. Užijte si to pod ještědem.

Tak to byla Katatónia a je tady Libor Míchovický. Libor Míchovický říkal, že by bylo dobrý zahrát Vysáče něco speciálního. To kánso. Na speciality já jsem odborník. Já vyberu věci, že vám bude z toho hlava kolem. Tak něco hezkýho o těch Vysáčů. Já tady vidím, zrovna tří mám v ruce album Vysací zámek znovu zasahuje. Tam je krásná věc, která se jmenuje sorry, jsem má akustit. Skupina Na lovu motýlů. Tak jo, tady to máte. Zdravím do Mnichovic.

skupina motýlů. Máme tady Editu. Edita si vybrala Five Finger. To je dobrá volba. Tak zkusíme, no. Five Finger. Zdravíme Editu a posíláme.

Tak zdravím Editu, doufám, že se líbilo, a Láďa z Dislavice to vidí na Motor Heat, ale pozor, předělávka velkého hitu kapely Metallica, Enter Sandman.

podíváme se, milí posluchači, do Načarace za Petrem. Petr říkal, že Ace of Spades by chtěl dokonce z Motorhead. To jsou mi věci, tak Motorhead tady dokonce dvakrát za sebou.

Ace of Spades a Marta Mouka Uhlák, zkráceně MMU. Marta Mouka Uhlák to vidí na Accept, metalový srdce. Tak zdravím Martu Mouku Uhláka a posílám skladbu. Už by to mělo běžet. On se to rozjíždí jako nenápadně, jo.

Tak jsem si říkal, kde pak je Marcelka z Pražské kotliny, jestli na mě nezapomněla. Nezapomněla, Marcelka byla ve světě a už je zpátky a píše, že by pro svoji kamarádku Květu chtěla zahrát radioamatéra a taky pro sebe pochopitelně radioamatéra pro od Tata Boys. Zdravím Květu i Marcelku z Pražské kotliny z Pozablaníka a posílám.

0: zvýšených společenských poměrů a větší uplatňování lidských práv. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaný, Československá liga pro lidská práva, ČEN, Mezinárodní federace pro lidská práva, 6. září 1986, Ivan Medek, Hlas Ameriky, Vídeň.
1: Tak, zdravím Marcelku i Květu a je tady Hakis Krusičan. Ten říkal, že by Vildačok byl dobrý.

0: Tak, zdravíme ještě jednou do Krušičan, Hakyho, a podíváme se, co tady máme. Máme tady Edu. Eda by rád Pretty Mains, tak už jsme zkusili, no. Pro všechny, co musí zítra do práce. No, to je pondělí, to co jiného, že jo. To my třeba v rádiu jsme práci i o víkendu. Vidíte, konec konců. Tak zdravíme Edu. Takže vydržte, tady jsme asi trošku šahli vedle. Tak, zkusíme znova. A teď by to mělo teda doopravdy být. Ono se někdy stává, když jsem rychlej hodně, jo, na ten počítač, tak ono se mu to nelíbí. Tak.
1: Už to hraje.

tady mám Tatrováka, ale potřeba bych počkal po 9. hodině, protože s kapelou Amonom bych se už nevešel do časového znamení. Já vám dám, jako pro všechny teda, že vám dám Doors. Ty jsou taky dobrý a odhoukáme tu hodinu a jdeme na přání zase.

0: Jo, ten datrvák. Zdraví pracující třídu, tak po časovém znamení pozdravíme přes pracující třídu.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Na nic si nehrajem.

Dobrý. A máme tady, nebudete tomu věřit, máme tady Zdenála. Zdravím Zdenála. A Zdenál, co tam má? Kabáty, sedláka, tak posíláme.

Dobrý, tak zde Nálovi jsme taky nadělili něco hezkýho a co teď? Ježiš, já jsem včera, někdo chtěl včera ředitela autobusu a my jsme se k tomu nedostali. Tak asi dneska, no, to dáme. Dokonce bych snad zjistil, pro koho to bylo, ale to by jsem se musel pojet do archivu přání včerejšího. Ředitel autobusu je dobrá věc. Kapela Ťap Ťap.

ředitel autobusu, pak tady mám Frantu ze Zdislavic. Franta ze Zdislavic by chtěl zahrát kapelu Exodus. Ahoj, Jinda, zahraj prosím tuto skladbu, Blacklist se to jmenuje, pro všechny, co výjíždějí na noční jízdu a taky kamarádovi Vaškovi do Třebešic, jestli to říkám dobře. Třebešic. Tak jo, tak Vaška zdravím. Vaška tedy zdravím a zdravím i Fandu ze Zdislavic a dáme se do toho, no, jak jinak. Tady to je.

0: Tak to byl Exodus a Pavlík, náš stálej posluchač tady je. A Pavlík to vidí, já vám hned řeknu, na co to vidí Pavlík. Pavlík to vidí na 13. storočí. Tak dáme, no. Zdravím Pavlíka a posílám.
1: Radio Hej. S Jihlem Radio Hej. Das Radio. Das Radio. Na Dirlich.

Tak zdravím Péťu, našeho stálého posluchače. Teď je chvilku času, tak bychom si na pohodu mohli dát dvě pěvkyně. Jedna je s kapelou Howard Panic, to je zajímavá kapela. Je to takový na nedělní večer odpočinkový. A druhá kapelka, která ty bude, tak to je United Flower. A ty mají zase zpěvačku dobrou. A ta hezky vypadá. A ještě hezky taky zpívá. Tak nejdřív ty Howard Panic.

Tak Tata Boys, dneska v dnešní večerní relaci už po druhý, tentokrát zase se skladbou Zvony. A co bychom dali ještě? Včera bylo jedno přání, ale už se nevešlo do limitu, už bylo dlouho. Trabant, Černý pasažér. Tak dáme, no.

mrkná hodiny, tak to vypadá, že budeme zavírat krám s písněma, milí posluchači. Kolér, myslím, že Vanastovky nebo Lucie, Kengy. Já bych ještě zkusil Lenku Dusilovou, když teda taky, aby jsme to měli genderově vyvážený, na to se dneska jako dbá, že jo, to jako musí být.

leč už času nebylo a dneska to tam mačknu. Kolik to má? 4, skoro 5, to se vejde. Tak tedy, milí posluchači, zdravím Lucii a bude to ke dni matek, soudružka žena dneska, takže milé matky, to bude pro vás. A jinak, já vám děkuju za poslech, přeju hezký zbytek neděle, užijte si ji, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, to je velmi důležitý, držte vlnu.

ta dáma je velice bystrá. Co prý má slovo, tak

Hej lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: si jak...
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 2 hodiny.
1: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...
8: Otevřete celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
9: Hej Rádio. Hej Rádio. CZ. CZ.